vzali křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.

0: Pohoda cez víkend. Rádio Melody.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

Nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: československé víkendy v rádiu Melody.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež dopíjí.

ennesima mina len dilti. Aku kuria du nara shum mani linki. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na

0: Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v Rádiu Melody.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Plnou nádrž, prosím.
1: Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak sbohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já měl.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál a tak jsem řekl jen s bojem, láskou.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Belgie Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: dečije disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.
1: I've been married long time ago.

Rozoberáme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.